celo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestrídnu už nikde to robitná ruka.